0: Petrogin, Dživatnače je cinato Augusta. Lečo de kneži ma na zaso kručeho še znamenča za niko tri dny to takle budže. Haj, a za šulerju a šulerki to skonča so netko lečne proznine bonže ludže zaso loš, los. Haj, a za to, što z vas je s tem snač lečne dol najskere bože tež zaso nimo, što špak ne je od šulskih proznin odvisne, tunce je snano netko, rune netko išče nedže dojeđe, ale s kim jezdža ludžo poprom z cova do dola? Přeco s partnerom abo svojbu, abo tež raze s přečelemi? A je vam při tem komfortabelný hotel lupší, hač jednore stan? Helena Smolic je nedávno nekotře vosy zezběrala.
1: Sady je a čas, nejsme takové dole ježili staršími cíně než dvaj razy, abo tak boli to by super. Ze spřečelem my jsme ty boli, jemu jsme ty boli české, to by jara napjate, dokud jsme po nadekom stanovaní ještě boli a tam se svobu dostou a já jíču stanovaně.
2: S přečelami a přečekami já ještě nejsem ženivé do lubo, ale ze svojbu já spytám za měča junu v opleto do dola sobu ječ, radšo do zimského dola ve februáru, potom starší činia z mojej malkej sotru, znamená ještě ve liču, jen malkej trip níže hin.
3: Já jara ráda sam do dola jdu, tam jsme najflexibilnější, tam možná činště však cú, spím, kde je jemno što, to je za mě najpříjemnější popro.
4: To je tak, abo tak, also já ty ráda ze svojbu jdu, ale to dávě ty dole, když jen močo s přečelými popučujo, kaj například zimský dole, zase jen, hej, ale já nej z romantnosti popuču.
5: Přesto za já nejsem še ženy s přečelami dole, bo abo chenike sprena prajva svojbu, ale já si musím do so dobro přečelit nanka, já pon se to vezom, může celý změnit.
6: Já skvěl radšo sam dole do dole, takže tam musíte také cool vice doživíš, nur přečelit se znáč, a já bych pohled také na kombinace se zkus také stanovanom ku šponti, abo mám ten dobrý hotel, do se to smanu skrečnucka.
7: Ze se starou bu stanovaná jsme mu von, no, ale ty nic, also nikdo all inclusive to nie naše, musí radšo níže potom jenu hospodu, když jen sam zastará, abo halt níže kus nedej, nebo tak nešto podlejo.
2: Ale stanovač, stejše na moje liščine, što by rád činu také, ale vy so hotel jo šece rejnčo by prajo, ve hotelu se nucka, čupoče.
3: Hižo, já celé kruč stanova učišo svojbu, jako džičo, mesem jac nic tak ráde, dokež já šon jen vyste komfort šon ráde ve dualu mám.
0: Komfort, abo jeničce stan, pak sam, pak se svoj buky bas přečelemi, vona věc za nekotredne dožou, ale nic.

0: Štvort grano, cínata augusta a netko je na pošestřech.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Cish.
2: Dobré ranně. Serbská vyšaschula ve Worklecach zahájí s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept uknienia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
3: Šulaki a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a sopši v ukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrč leta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo z novoriadovaniom dieči lepie vúknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
2: Nový koncept je ze šulostvom kajštež staršimi dojednane. Pilotová fáza je za celé šulské leto plánovaná. Štornače mladých ľudí z Hornej Vúžice vobčeli so vo dženstnišieho štvrtka na letušej akadémii komorno-hudžbného svedženia Hornja Vúžica. Zmeja 4 dne vúčbu podľa vúznamných docentov. Mies akademistami staj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kašec. Vobaj vopytataj budyský serbský gymnázii. Kurs za mladé hudžbné talenty na Rodže v Rodžišču naveduje čelist profesor Nils Mönkemeyer. Nazvučovanú komornú hudžbu predstaja mladí hudžbníci nedeľu s koncertom v cirkvi v Barče. Radvorská gmena je neušednú juristickú čajncu dobyva. Kaj švesnanostka Madeleine Rynčová gmenskú radu čera informovaše, je sakský zariad Drežďanách dovolil, za smetež gmena byč sobustav energiového družstva Vítaj. To by še budyský krajný zariad mesace dôvod pokazal. Loni založené energiové družstvo berie zastaranie z Čopfotu a milinu radvorské gmenie do svojich rukov. Dotal je hižo niedže 70 čvobydlerjov s čvonom. Tež gmena družstvu netko přistupí, dokež budú so komunálne tvárenia, to runia družstvu vysyči přizamknič. Župa Andrij Zeler v Vojorece chce konc augusta Čornom Kumcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú pri Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve obuku opomnenského zariadovania odkryč. To zdieli predsedstvo župy po svojim čerovším posedžiniu. Nimo to plánuje za 9 a 20. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občinníku přizivivo. Septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovskej drasty krabatúmne. Na Karlovej univerzite Praze je sa čera viace hač 100 občinníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občinníkami z 30 národov betež 6 serbsc rečacich. Oni sú stipendi za rečný kurs přes rečný centrum Vítaj, kooperácii s českým knežostvom dostali. Tak zakončí sa po mesac vúknenia na šelakých rečných nivovách čera v Praze 9-60 rečná šula češtiny. A to byť naše povestče, kýž namakáče tiež na našej strane internete, alebo naše app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj, svun sobie z přestavky dženca dostaneme ledma mročovky na nebiu pri maximálne 28 stopniach. Júce a sobotu vúpada rúne tak, jednož zo byla přeco horcišo, júce nekak 30, sobotu 4-30 do 6-30 stopňu.
0: Zvesela sa poješ, to ješ vopkat v našej končine nastupa. Nám tu chvíľu žiadne vopkatne pokyve nepředlieža, to ješ príjemoj dobrú jezbu do dženznejšieho štvrtka. 4 menšiny po napo 6 Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Twar Moria Jensa před 560 letami běše cezura staviznach nimskeje, tež Jensa je to krute vopstat k staviznu, kiž so šuli vobjednavaja. Generácia Džido a Voko môže hustody hišče vosobinske doživinja s tým zjazač. Modžina hižo nic. A tola nie Twar Moria modžine neznate, kajš je Marlene Matikec zvěščiva.
1: Twar Moria se zapačno v auguste je naše žesač. Pod návodom Walter Ulbrichta. Ha, tu cílbyše celé jednore ľudí o to vodžaže, co takhle do zapada vupučuja. A s tým se ja pan tam Murian nadfarila.
2: Ona je se stajva v auguste 61, a je panova v novembru 1980.
3: Ona je stajna hodová, dokud sú převile z NDR čekali.
4: Ja byli vo tvare Murian novem.
5: Also Twar Moria, to mi nicht am Stavisne, da misslich ihn du von uns na Gymnasium. So ist mir doch mal ja kein Thema, wo Paul Geras. Ha ja, wem so doppelt, so ist mir Bulli Ras in Berlin, das muss ich tun, Jöti, wo bleibt alle, da da war wirklich unsere Luigi, kotra schon Paul, da haben du eine Betonsekupia. Ja, nö, manchmal, ja, tonne Ketetschinio, ha, to ist mir doppelt, da misslich ihn, das tut ein Thema so schon.
0: Berline sú však stavizne nedošie ranice sreč miesta nimale omnipresentne a tiež modžina znaje pozadky Twara Moria, što ešte so dženca před 560 letami započalo. Dopomnenky na tedy a viedu o tým je zezbierala Marlene Matikec.

0: Lisa Tornakoa, Jewett, ne dom Jessac, Menchino, Bosch, Hestchich, Doberanje. Hi, bunte Lupotekim, Sapotschne, son nohe Schulske, Leto, asch geht dato, we Schuli, a Schulske, Wokoline, Thema, Kotrasch, Jen, a Bulle, Präsentna. Schudischak, so Schmoratko, Wujiva, so Fotacinja, so Vidia, Natocha, a potom, we internach, Realoniskich, Skupinach, abo de Strudje, Roscheria, a Vosivia. Stoje dovolené, što nic, k tomu je netko nová příručka vojšva a Klement Schmidt je si to raz vobladal a vie viac.
1: Hej, napríklad, hač smieďa vúčoria so staršími přes WhatsApp komunikovač. Tu so praj, so nemeli pedagógojo za službnú komunikáciu, také messengere vúživač, ale napríklad přes portál LernSax, službnú mailku abo telefonovač. V praxe to budú mnoze vúčoria a vúčorky přidač, pak sú tuto messengere, kaž WhatsApp, vizo, vo viele jednoríše, za spiešnú vodmovu, fota nadavka, abo tiež krotku info.
0: A kak je to pravnistce nastupajo internych jadoniskich chatov?
1: Privatne skupinske chaty, napríklad rezume s šulorami abo rezume s staršimi, sú dovolené, inak je to, když je pedagoga sebu zapšijate. Potom je to za vúčorjou a vúčorky hižo pravnistce komplikované, tuž sa od toho odradži.
0: Dalša téma příručky sú staršiske zhromadžizne.
1: A tu nesmieťa sa pred všemi staršimi napríklad individuálne vece vo šuloriach a šulorkách rozrečeč. Je po takým šuler A, niečto ve učbe zvorov, nima sa vodem pred všemi staršimi uradžovač, dalokož nepředleží direktne přizvolenie potrechených. Po takým najhušišo starších tuto odjezča.
0: Ški dato ve šuli a šulske vokolinje nadrobnejše informácie a odkazy na tému sme vám na našej internetovej strane a ve našej app MDR Serbia zestajili.

0: Filo Melos. Dirtam Dejstva Marvije Drozene.
1: A tutun brok pak so rene zvoto zelene frinkoli. Vupada nima lekajš. Mejski brok. Jenoš kusk menči, a renči.
2: Haj, to je kvočavka, njem se rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Aj. Dokeš, junidom, šlapnu.
2: Nije, stop! Stej pod škitom přirode.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestreje vokovo nije škitne puta bošto.
2: Nije, je škitana pře zakonje přirodoškita.
1: Přirodoškit? Přiroda je to la šitko. Ja, ty, te děči, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso, dava zvierjata a rostline, ki su nimale votem rete, kiš nasviče jenaš išče cele zriedka vuladaš.
1: Ale če odla?
2: Dokelš nimaja viace svoje přirodne živenske rumy. My ľudžo produkujeme mienujce vele odpadkov.
1: Mm-hmm.
2: Zničíme lesy.
1: Mhaj.
2: Zanierodzíme vodu.
1: I ve.
2: Zabychme haj, zabychme lepe, živi byč moli.
1: O, môže moje niško tyž raz preč byč?
2: No, dyš nich tuntun štom pušči, na kotrymž tvoje niško je, haj. A dyš ty nebe jace žanu pizzu namakał, potom...
1: Potom bych byl škitany.
2: Tak nekak. Nietko pak ty nese vorožene. Přijušim su drozne vězo tyž škitany. To reka, ľudžo nesmieča vaše nezda skuncovač, vas mylič... Abo samo...
1: Rozkubač. A vůvarič.
2: Haj, celé pravé.
1: Na jenož děre. Ale praju no. Kdyby jen to tým ľuďom popravdě prajič. Haj, v zákonjach kázač, zo nesmíča každú rostlinu vutonič a prostě zvířata skoncovač.
2: Haj, nekotrým šon. Všetkým človekam nie je vedome, zo kujžda družina, ki so zubi, vúskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona človeka vúskutkuje. Čím jace družinu votemreje, čím kuča je příroda, čím nestabilnejší je celý svet, šako šo ze sobou zvisuje.
1: Jej, na jenož dere, zo mojštom, nichtu podrezao nie je. Ak bych byl bezdomný, a potom bych neumiel prič čaneč. No, što da bychu potom děči bezmečnili.
2: Zauješče bychu jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepen. Zoškýtajme všetky rostliny a zvířata. A vosíme tačky. A vosíme drozne. No, haj, správne prajene. Najlepen. Zoškýtače mě. Ja necham prieč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu necha.

0: Policija z G.
1: Podvú bešišť a 90 pola mučova je v útoru poponiu lesným vojn vúderiu na niedže 5000 kvadratných metrach so páleše. Voniova vobora za mu vojn cašeč zva skvadroa 5 lato viacore hodžiny zašľahana. Vecná škoda učinia nikak 2000 eur za příčinu vojňa so netko slidži. V útoru připonil do inžena Kinsbokskej blízko Kamenca k nezbožu, 86-letný bieze svoje Kia, smier Kamenc popuču a kolidirovaše v Kšivice s napřečo jedúcem Dacia. Poušiem z Dacia dokež nebie dosť daleko napravo na svoje jezdnejú. Umianka so lohce zraní, vecná škoda tam 18-tisac eur. V útoru večer je sa na Vúžiskej droze pola Vuslinka Češke nezbožo stavo, ako dúri 18-letný vodža Opela do štoma, muža dovezechu Češko zraneného do Korunie. Čo lajek nezbožu dojšvo, přepytuje policia ve Vojrecach, vecná škoda učinia nekak 16-tisac eur. A trochu neušené nezbožo je sa v útoru večer ve Vojrecach stavo, cia postaletné kolesovo prasne do nakupovanského voza, kýž steješe na kolesovarským pučiku. Čo dla tuntam bie, s tým so policia netko zabiera, muž so lohko zraní.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobre ranje. Srpska vyša šula ve Worklecach za jej s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcena má na drobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bole samostatne dživač a so při vukneniu bole sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrčleta kuždem letniku čežišťo, s kotrýmž so vo sebe zabieraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dwojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžen, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadieja so, zo z novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztyż starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi są nie wużycy, wobczyli są w odczęstniszego na Litusiej Akademii Komono-Hudźbnego Zwiedzenia Hornia Wużyca. Zmieja 4-dny wużbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu nawieduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komonu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je neuśjednu jurystisku czajncu dobywa. Kajž vesnanostka Madlen Rynčová gmínsku rádu čera informovaše, je Sakský zariad Drežďanach dovolium za smetež gmína byč sobustav energijového družstva vítaj. To běše budyský krajný zariad mesace dôvod odpokázal. Loni založené energijové družstvo berie zastaranie z čopfotu a milinu v radvorskej gmíne do svojich rukov. Dotal je hižo niečo 70 obydleriu s čvonom. Tež gmena drústvu netko přistupí, dokež budú so komunálne tvárenia, to runia drústvu vysyči přizamknič. Župa Andri Zela Vojorece chce konc augusta v Čornom Kumcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú při Frenzelovom domie připravič. Ju chceďa ve vobuku oponienského zariadovania odkryč. To zdieli předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho plánuje za 9 a 20. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občelníkov přizivivo. Septembria sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovskej drasty v Krabatovom mlyne. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelníkami z ciceči národov bytež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendii za rečný kurs přes rečný centrum Vítaj, kooperácii s českým knežostvom dostali. Tak zakonči so po mesac vuknenia na šelakých rečných nivovách čera v Praze 9 a 60 rečná šula češtiny. A to byť u naše povesče, kýž namakáče tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hoďen sa zaso svunco bez přestavky, ledma mročavky je na nebiu popuču, to šo pri temperatúrach okolo 28 stopňov. Júce a sobotu upada rúne tak, jenož zo byla přeco horcišo, júce nikak ciceči, sobotu 4 a ciceči do 6 a ciceči stopňov.
3: Na počach šo tak daleko ok, tuž přijedšte dere do dženstnejšieho štvrtka. Štyri po naposedmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Prunje běžite europske mištarstve v Birminghame so v lohkatletice vobidžuja a Parizu pfuaja. A to bi čera v uspěšne večer za nimskih pfuarjo, Matejo.
1: Na kojiž dopad šako se daše dvojne dobiče přes 800 metrov v volnem stilu. Hakle 19-letne Johannes Liebmann dobi zvoto, a to nedom s europskim rekordom, 7:37,59 sekundo. Slebrodžeše na Svena Švarca. Liebmann s tým svojský európsky rekord ešte raz vo 5:36 polepší.
0: A ja, Jensen, netko, hľadáme predovšim zase do Birminghama na európske mištarstva v lohkoatletice.
1: Aj, všako moto Decathlon, po takým džesači boj, z Nemského vida jara na Pjatobič. Svetový mištar Leo Neugebauer po prvním dňu navieduje, ale tež Niklas Kaul, nedeši svetový mištar, je plne ve ubiežovaniu. Se šanzami tež na zlatú medaliu. A čunieš je runie jenojš na 6. miestne. Vún pak mieše čera za svoje pomiere vúbierne prinný džen a te silnýše disciplíne pšindú tradicionálne hakle na 2. dňu. Los ponže krotko pona po 12 ze 110 metrami ze zadžiokami, potom sleduja diskus, vysokoskok z tyčku, nemce štapohšprung a mietanie lebie. Rozsud padne potom dženca večer nekak 10 po 10 v 1500 metrach. A tie šavak so pola to Birminghama vúdaní, vúkona po 10 večer Bea Geza Felicitas Krause přes 1000 metrov ze zadžiokami vo svoj cejčí EM titul s Leo Meyer a Olivio Gürtz stejane dom cínimské bejorky v finálu a direktne potom od Cibilky na džesač spýta Henrik Jansen ve mietaniu diskusa od 2014 trajacu nemskú medaliu u flautu tuté disciplíne zakončič.
0: Na jasto vojndu so júdce potom od tebe zonime vúsledky džensnišo štvrto vúbi džohanskot dňa.
1: Celé viešča.

0: Šolake a šolarjo skoča v přichodnych dniach išče juno takle prawe rejne dohody, pretač započne so potom pondželu nowe šulske leto. Haj prozni so nimale nimo, a za tojšto ľudži z vas je lečne dohody znano tež ižo, bohu že zas nimo. Štož pak ne od šulskich proznin votvisne se znano tež netko išče raz neče do dohola dojeđe, ale s kim jezdža ľudža z cova do dohola? Přeco s partnerom, abo svojbu, abo tež raz s přečelemi? A je vam při tem komfortabelny hotel ľubši, hač jednore stan? Helena Smolic je nedawno raz nekotre vose, štož ta nastupa ze zbierała.
1: Sadili adčas, nismo tak boli dovolá ježili staršimi cene než dvaj raz, abo tak boli to by zúpo. Ze s přečelemi smo te boli, jemo smo te boli české, to by jara napiate, dokud jsme po nadekom stanovaní ještě byli a tam se sobou dostou a já jíču stanovaně.
2: S přečelami a přečekami já ještě nejsem žený ve dolu, bo, ale za svůj bu já spytám za měča junu v opleto do dola se bu jíč, radšo do zimského dola ve februáru. Potom starší čině z mojí malky sotru, znamená ještě ve Liču, jen malky trip níže hin.
3: Já rád sám do dola jdu, tam jsme nejflexibilnější, tam může činit, že já chcou, že spím, že je jemný štát, za mě nejpříjemnější popro.
4: To je tak, abo tak, also, já ty ráde ze svojbu jedu, ale to dávě, ty dole, když jen ročo s přečelými popučuju, kaj například zimský dole, zase jen, hej, ale já nezromadnosti popuču.
5: Přesto za, já nejsem še žený s přečelami dole, bo, abo chenike sprinne prajva svojbu, ale já si musím do so dobro přečelit, nanka já, pon co to vězo, můžu celý změnit.
6: Já chci radšo sam dole do dole, takže tam můžu také cool vice doživíš, nur přečele zeznáč. A já bych pohled také na kombinácii ze skus také stanovanom ku šponti, aby vám ten dobrý hotel dostat, to jsme do Skrečnucka.
7: Ze se starou bu stanovaná jsme mu von. No, ale ty nič, also nikke all inclusive to nie naše. Musí radšo níže potom jenu hospodu, když jen sam zastará, abo halt níže kus nedej, nebo teď nešto podlejo.
2: Also stanovač, stejše na moje liščine, što by rád činu také. Ale vizor hotel je všetce rejnšo by prajo. Ve hotelu se nucka, čupoče.
3: Hižo, ja celý kruč stanu a učiš o svojbu, jako džičo. Mesem jac nic tak rade, dokež ja šon in viste komfort šon rade ve dualu mam.
0: Pak bez, pak zes komforom, pak sam, pak se svojbu, kiba s přečelemi do dola. Helena Smolic je nekotre vose mez vami ze zbirava. Sedom hodin sednač je.

0: Hej, bonjour le potekim, započne son nowe šulske leto. Až geht dato ve šuli a šulske vokoline je tema, kotraž je džen a bole prezentna. Šudžešak so šmoratko vúživa, so fotačinja, so vidia natoča a potom v internych riadoniskych skupinach a budeš druže rozširja a vozivia. Što je dovolené, što nic, k tomu je netko nová příručka vojšva a Klemens Schmidt je si to raz vobladal a vie viac.
1: Hej, napríklad, hač smieďa vúčerja za staršimi přes WhatsApp komunikovač. Tu so praj, za nemeli pedagógojo za službnú komunikáciu, také messengera vúživač, ale napríklad přes portál LernSax, službnú mailku abo telefonovač. V praxe to budú mnoze vúčerja a vúčerky přidač, pak sú tute messengera, kaž WhatsApp, vizo, vo viele jednoríše, za spiešnú vodmovu, fota nadavka, abo tiež krotku info.
0: A kak je to pravnistce nastupajo internych jadoniskych chatov?
1: Privatne skupinske chaty, napríklad rezume s šulorami abo rezume s staršimi, sú dovolené, inak je to, když je pedagóga sebu zapšijate. Potom je to za vúčorjou a vúčorky hižo pravnistce komplikované, tuž sa od toho odradži.
0: Dalša téma příručky sú staršiske zhromadžizne.
1: A tu nesmieťa sa pred všemi staršimi napríklad individuálne vedce vo šuloriach a šulorkách rozrečeč. Je po takým šuler A, niečto ve vúčbe zvorov, nima sa vodem pred všemi staršimi vúračovač, dalokož nepředleží direktne přizvolenie potrechených, po takým najhúšišo starších tuto desča.
0: Ški dato ve šuli a šulske vokolinje nadrobnejše informácie a odkazy na tému sme vám na našej internetovej strane a ve našej app MDR Serbia zestajili.

0: Andreas Keska, Sapskim Rozvasu, Dwitch, Bowers, Mich, Ashtoish, Shitter, Sobokrenone, Jensa Simto, Romage, Zumatium, Zizom.
1: Polizia SG.
2: Podvu Bešišč a Žive desant Špola Mučova je v útoru popolnju lesnem vojn v úderiu. Na nieče 5000 kvadratnoch metrach so báleše ale vonjova vobora za mu vohin Sašeč. Zverskova droha by je dla toho viacero hodžiny zašlahana. Vecna škoda vúčinja nekak 2000 euro za příčinu vojnja so sledži. V útoru připonju dojenže na Kinsbokskej blízko Kamenca k Niezbožu, 86-letný by se svojim Kia smier Kamenc popuču a kolidirovaše v Kšivice s napřečo jedúcim Dacia. Poušem z Daču dokež nebie dosť daleko napravo na svoji jezdniju. Umienkal so lohce zraní, vícna škoda 18,000 euro. V útoru večo je sa na Vúžiskej droze Pala Voslinka Češke nezbožo stavo, ako dyri 18-letný vodžer Opela doštoma, muža dovezechu Češko zraneného do Korunie. Čo odlajek nezbožu dojšvo, přepytuje policia ve Vojerecach. Vecna škoda tam učinia nekak 16,000 euro. A trošku neušedné nezbožo je sa v útoru večo ve Vojerecach stavo, Cia postalitne kolesovo prasne do nakupovanského voza, kýž steješe na kolesovarskim pučiku. Čo odla tun tam bie, s tým so policia zabiera, muž so lohko zraní.

0: Ilka Nadjevic, Pola Demeras, do Čerauších Sapskich Nuin, nedom Horeka na Prinistronje, je vulki foto od naravanja za projekt Serbski TV. Što zatim ci, to je si Matice Šras dokvarnišo vobladao.
1: Voči, so dženca rano reči, a što čitame v Nuinach.
2: Rodzena Roženčanka Milena Šoučic je v utoru niže s vúrezky svojho povedančka z činu čmier natočiva pod režiu Jana Bilka, kýž bie s dobom kameramuž a ako asistentka skutkovaše Marlene Matikec. Kajž aktuálne vúpada, pak bie to posledné narávanie za toto formát Serbski TV na YouTube, s ktorým chce zviazk serbskych umiocov serbskú literatúru online širič, dokiaľž spichovanie vúbeží. Dalša téma aktuálnych serbských novinách kemše Nové Cali, včera Nemsce Nové Cele. 20 modosných z Radvoria votiežeše v útoru s farárom Benom Jakubašom a 4 dalšími převodníkami s kolesom na 140 km dlhú jezbu pod Vunise do Polskeje, čiž přenocovachu. Včera ráno ješe potom dále 20 km do zdálené Nové Cale, čiž svečach u kloštorskej cirkvi tam romadže znikak 30 dalšími vyrivými božumšu. Dženca so zaso do domizne na uroča.

0: Čenca cinatoho, Augusta cinatoho, Pražnika, Sveči, Smečkečan, Mirčin Jakubaš svoje štocite narodnine.
1: Přejeme z Božo.
0: Vesni klub Smečkece přeje svojemu čvoni Mirčini krutu strotu a Bože žonovanje. A čitam po svoje dale, nimo dživa v koruni, angažovanja športče, v vosadže, při spivanju a svojbe, chceme se jemu džakovat, so namakateš čas za dživo ve vesce, džiž toho runja aktivnje poma a sobu skutkuje tuž. Ještě raz vůjky džak a vele zboža Mirčini Jakubaši k jeho dženstnějším 40. národninám. Vosvědče Jirině s vašimi lupemi.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mabije drozene.
1: A tutun brug pak so rene zvoto zelene frinkoli. Vupada nima lekajš. Mejski brug. Jenoš kusk menči a renči.
2: Haj, to je kvočavka, njim se rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Aj. Dokaj, junidom, šlapnu.
2: Nije, stop! Stej pod škitom přirode.
1: He? Přinče do policija bruku a zestreje vokovo nie škitne puta bošto.
2: Nie, je škitana přes zákonje přirodoškita.
1: Přirodoškit? Přiroda je to la šitko. Ja, ty, te děči, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso, dawa zvierjata a rostline, ki su nimale votem rete, kiš nasviče jenaš išče cele zriedka vuladaš.
1: Ale če odla?
2: Dokelš nimaja viace svoje přírodne živenske rumy. My ľudžo produkujeme mienujce vele odpadkov.
1: Mm-hmm.
2: Zničíme lesy.
1: Mhaj.
2: Zanierodzíme vodu.
1: I ve.
2: Zabychme haj, zabychme lepe, živi byč moli.
1: O-o, môže moje niško tiež raz preč byč?
2: No, když nich tuntun štom pušči, na kotrimž tvoje niško je, haj. A když ty nebe jace žanu pizzu namakal, potom...
1: Potom bych byl škitany.
2: Tak nekak. Nětko pak ty nese vorožene. Přijušim su drozne vězo tež škitany. To reka, ľudžo nesmieča vaše nezda skuncovač, vas mylič, abo samo...
1: Rozkubač... A vůvarič?
2: Haj, celé pravé.
1: Na jenož děre. Ale praju no. Kdyby jen to tým ľuďom popravdě prajíč? Haj, v zákonjach kázač, zo nesmíďa kůždu rostlinu vůtonič a prostě zvířata skoncovač?
2: Haj, nekotrým šon. Všetkým človekam nie je vedome, zo kúžda družina, ki so zubi, vúskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona človeka vúskutkuje. Čím jace družinu votemreje, čím kúča je příroda, čím nestabilnejší je celý svet, šako šo ze sobu zvisuje.
1: Jej. Na jenož dere, zo môj štom, nichtu podrezao nie je. Ak bych byl bezdomný, a potom bych dělal preč čaneč, no, što da bych potom děti bezmečnili.
2: Zauješče bych jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepě, zaškytáme všetky rostliny a zvířata, a vosíme tačky, a vosíme drůzny. No, haj, správne prajene, najlepě, zaškytáče mě. Ja necham preč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu necha.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Srpska vyšša šula ve Voklecach zahi s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmija kužde štvrč leta kuždym letniku čežišťo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadieja so, zo s novoriadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept je ze szulostwom gajsztejsz starszymi dojednany. Pilotowa faza je za całe szulskie leto planowana. Stonacze młodych ludzi Sonie Wużice wobczyli so wodzięcniszeho na letuszej Akademii Komorno-Hudźbneho Swiedzenia Honio Wużica. Zmieja szterydny wódźbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodze w rodziszczu naweduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Na zvučovanú komornú hudžbu predstaja moji hudžbníci nedželu s koncertom v cirkvi v Barče. Radvorská gmena je neušednú juristickú čahincu dobyva. Kajž viesnanostka Madlen Rinčova gmenskú radu čera informovaše, je sakský zariad Drežďanach dovolil zosmitež gmena byč sobustav energijového družstva Vitaj. To bieše budyský krajný zariad mesace dovovod pokazal. Loni založené energijové družstvo berie zastaranie z čopvotu a milinu radvorské gmenie do svojich rukov. Dotal je hižo niečo 70 švobydlerio s čvonom. Tež gmena družstvu netko přistupi, dokež budú so komunálne tvarenia, to runia družstvo vej syči přizamknič. Župa Andri Zeler Vojorece chce konc augusta v Čornom Komcu pomiatnú taflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve vobvuku vopomnenského zariadovania odkryč. To zdeli předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Mimo toho plánuje za 9 a 20. augusta kubanskú jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 vopčelníkov přizivivo. V septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorúského serbského kvasa a hotovania vojorúskej drasty v Krabatul Mynje. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 vopčelníkam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies vopčelníkami z ciceči národu bytež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendi za rečný kurs přes rečný centrum Vitaj v kooperácii s českým knežerstvom dostali. Tak zakončí so po mesacu vuknenia na šelakých rečných nivovách čera Praze 9 a 60. rečná šula češtiny. A to byť u naše povestče, kýž namakáče tež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Cunco, cove džen, na to smeme so dženca vieseli čledma mročovky na nebju, tošo při 28 stopniach, júce a sobotu vupada celé exaktne tak, jenož zo byla přeco horcišo, júce nekak ciceči, sobotu samo 4 do 6 a ciceči stopňu.
3: A také šupada potom od nedele s každým dňom trochu kudnišo bylo, když paladame na večer, pundelu večer, když vůraje so finále beach volleyballova turnira Zadkule v Mivočicach, to připovědža meteorologo je takhle v okolo 24 stopňu potekým. To nebude hižo celé tak horco.
0: Serbský rozvoz.
3: A do špaladám na poče, šo okej okay v našej končině.

0: Przed 5-6 letami započach u Berlinie Muriu Tvarić, Birnisch, je Walter Ulbricht, tischte 2 miesace dotto svoju znatu sadu praju, so necha nicht u nekajk u Muriu nastajč. Hač to dženznišeho, so hišče zatem sledži, hač u Ulbricht netko tede žau, abo hač nie vopravdže, hišče jasne było, so zapadne Berlin takle zaurija. Znamenča pak by jasne, przed 5-6 letami nie vod jeno na druhý džin, nicht u viace prostče takle tam a sem smil. Andrea Kišcena je s pomocou našeho archiva zestajiva šelake dopomnenki na one čas.
1: Na one džin 13. augusta 1961 so pitan uvodni ze smičkec hišče dere dopomni. Tedy bu jeho plan rozbite. Hižo znaleča planovaše s kumplom priki hič čeknič. Pravje uvedomivo je so jemu, so to chce, jako bi z njim prinijeme je 1961 v Berline, hižo raz kus kladač.
2: Kajž mu tam rano džehmo, najmo tam je nuve na nas. Džehmo ceče, sapse. Smutno je što da nikdo, što je nas nikdo zeznal, nas dvajo, pa smo honi šli ih, a to bi jen kotič kamenicu po policaju bil. A ty tam doba sobu zapojat ladač, kreště, jo. A musel pojem ucům z oparádu obladač. Pojem pojem, no budu vajat, no tajke von ladač. A viděl mu ty parády opravdu, ničo nejsme, musel zase do toho západného Berlína. A ty na ty leta, když to byli, tam bylo, aj, ty jsem to viděl, a ty lidi tam se skoframi, čanů a stošami, a pojem se pojem, že tam už nějaký posobu podle, počemu.
1: Tam podľa byč sú tedy mnozy chceli. Po masách sú čekali z NDR do zapada. Vo sebe moži a dere vukubvani. Situácia byše napiata. Ľud zvieča nespokojom, či tam horeka sú spýtali NDR a ideju socializma z Džaržeč a Džaržeč. So nebechu hišče viace čekali, bo ranica min abo bole vo dženca na juce cele zaurena. Hač staj tedy Muriu spravne vitavoj, aber hač by to oficiálne minenie, to so hižo Jurija Budarja Krakečanského a kneza Rachelu ze smerdžacie prašič nemožu. V našim archíve kovaja so jeju dopomnenky ze septembra 1961.
3: Ja môžu hovieť, že je to tak prajzo, že so oni nekaj mu težo ho zatekli. To sa na nás také zdivky nepšinu, kaž mu to až zotal nazoneli.
4: Moje menenie je, no, je to správna vec, že oni tohle zrechtovali tam, to je mu ten kut tam zatekali a kozli tam kodili, tie si bez kodili, že sme mali ich užitky z toho a musím sa byť tuto dali ići na moje divone, no.
1: Šitný džin je po takým šitkých zábierov, tiež Petra Nuotného a jeho kumpla, kotrejš staj od naleča 1.60 dále na pláne pletvoj, kak najlepé do zapada čeknetaj.
2: A poň, jo to rekao, no hajde, že boš nimo, a poň, že mu náhledze mu sa zubiť. A to bieš nejúhľa cina to, augusta, to šte smo z Farskej Mladžinu hulet mili, to šte smo sobi jevoj tej, a tam som z Mopon slušeli rádiu, náš zendor, kajš to pusy, jo, to tak pojedacho, a my sme domov boli, od rej, poň sme napomne mu tú tamú stranu poskali, ká sa to má, aj to by za náš natýli, to viecká, to jo, cupože.
1: Jenož o nekotre dny je po tajky místnou hinajše možné živenie, za kotrymž je so tedy jako 16-letný môžens tak žiťu. Svoj sun přes rany suhič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potom, zobu znáte, zo je Muria padneva, je sedžal auče smier Berlin. Išče dženca je celé přemožené, tyž na to myslí.
0: Andrea Kišcena je našim archíve namakala dopomnenky na tvar berlínskej múrie před 5-6 letami.

0: Nábožné slovo.
1: A tu te slyšiče netko krutko dođevečich. Ešte raz od Hilže Zunžinie ze Smochčic.
2: Mam nuzne kaž pšeco. Sim přepožďe od jeva. Nádobo je droha zašla hana. Roznevana víču žurtu taflu přede mnu. V objestka. Stejí tu, jako by si s Bohom dorečala, daj jej skrutka pozastač. Merzam so. Můj nuckovný motor věrčí so ještě spěšnýšo hačtun mojeho auta. Mi so zdá, zo je bu v osobinsce můj dňový plán přemetač chcú. To ničo nepomha. Dyrpju odpočíč. Jidu přes věsku, na kotru ševak ženi nedživám. Před zárodu běží so starša žona z češky káru. Pozastanu skrutka a popomham jej. Tak stejí môj naraz a riečí môj vo jej nučkách, vo mojich nadavkách, vo tým, štož najú rúne počežuje. Nepředvíčaná přestavka namaj ty ješe. Bie to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž súne so skráču meznajú. Nucko nevujednaná, jedu dále. A môj džín nie je hižo samsne. Začúvam, zo mám spokojne posmiok na mezvoču. Bú má humor. Nesčele žaných anželov, staj tafličku do mojho puča. Nic zo by mě zadržal, ale zo by mě rúne tam viet, když malé žonovanie na mne čaká.
1: Praježa Zunžina ze Smochčic na doku a zamovitosť či Bačenské vosady a tute je a dalšie nábožné slova a nábožné úsovania namakáče tiež na našich stronách v internete a v našej app MDR Serbia.

0: Bulgarsko protest nu hymnu, tu s čo slyšali v serskem programje. Nync vrošime do Łužice, v poznym lešu maju gjardnanjeho velike žni, a tak jo teko pláš Ramojc maje v Rudnej. Kak tam šukno rostčo a co v nakupva za svojich kupcov, to slyšiš o nynd.
1: Vítejša, zase raz ho v gjardnani, gartenfreun v Rudnej. Ja som Maja a ja vedu vás žinca ho pe gumne. Jo, máme pozne leše a cebe gumna stoj v kšasnosti. Suži, žož gledaša, kvietu kvietki a zelenina rostša vjelicne. Napríklad náš cukrový majs. Ten rovno zachopio strejaš. A kak naše tomáty ugledajú, to pokažam vám nento. Veste sobu. Veste, čo hešti, kak máve sú naše obažínové a tomátové rostliny byli? Sme je usadili zachopeng Maja a pšavitvone juchujome z kopšivovej juchu. Togadla veni sú tak jeliky a strove. A te tomáty šmeku ju vjegindelje. Čavo lapakli. Aby také druga zelenina tak derje svojova, musíme sa staráš. Togadla považame mulch na grétkach, tak nemusíme tak veľa přešivo drugim zelam cuniš. A hojo také hešti vorga. A pen cunime zase samsne živa ako sletnu nazvu, Also wir buchen mit unseren Gretchen, nach Zimmu pschigatowasch, nove Sewa pschigatowasch, und so wirst du buchen mit Hecke nove Gretchen auf den Plan, so viel zu leto nachpissasch. Ja, ab dann da ja so wirst du Hecke, dass die Maue, Dokuso, Weze, Vigevani reparierowasch. Also tak als Wiesischer, da ja das zünnisch, und da ja so wirst du Hecke nachpina jutze, aber ja lupe jutosch zu sewa, doch lasch samja zu nitoras müß. Znáš máš o nento také lúšť vece gjardnanju váš? Na pön? Na zase vyženie.
0: A znáš, což o to také húšť raz vyžeš, ten cukrový majs a te tomáte. Se s pyšnými bíltkami pön, zašaltuješ o náš serský magazín Łužica, ten přižo tú sobotu ve Bramborském kanálu z Čelaka RBB. Zašaltuješ o tož váš televízor Zega. 20 minút po jadnok.

0: A naša žinsešna žicinje přižovat modeje ženskije. Spuhaj šo sami.
1: Mi se kroni Cindy Janhöverova, bytlim v Börkovach, a uknjom sersku rec, dokolaš zu peje daš doma s mojem svovekom a s mojou žoku. A gaš som duce, nažijam se, až mržom teke peje daš serski, ze serske mej lužimi. A jo, čitam napríklad Nový Časnik a svúcham serske rozkvos, snájom serske spíve a žicem angažíšo do Kalinkojc. Čogodla ľubujom ten rytmus.
0: Jo, a gaš čošo vy, teke mieš svoju nejľubšiu štucku v serskem rádiu, pen píš čo nám. Zvoľn čo ho do redakcie, abo groň čo nám, kdež se neži výžime. Ho ešte raz, pen net ten kontakt to kontaktne cizvo, a net nint to grájome tu žico nu štucku. Anka žišo do